Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.

0: Víte, že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Posloucháte Rádio Haná.
1: Hezký víkend.
2: Ono se neříká nadarmo,
3: že to nejlepší na Hané je zadarmo.
4: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho

0: počasí.
1: Víme, jak bude. O tomto víkendu na Moravě počítáme s proměnlivou oblačností, to znamená sluníčko, mraky, občas přehánky anebo bouřky. Odpolední teploty by měly být nejčastěji kolem letní 25. A výhledově příští týden od pondělí do pátku naměříme zhruba 20 až 23 stupňů. A ještě připomínáme, že také v neděli by bio mělo být na dvojce, což pro nás znamená střední zátěž.
0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Nabíráme směr proti Vanovsku. A jí neštěstí patří k Žavoto. Jedno přepomíná pomník Obokovi. 14. října 1988 z přerovského letiště odstartoval MiG-21 se zkošenýma pilotama Jiřím Pohnánem a Attilou Sabou na průzkum počasí na Konicko před cvičným litáním. Po startu v 7.36 se stíhačka v 7.45 ztratila z radaru a přerušila komunikaco. Do lesa vletěla rychlostí o 900 km v hodině a než dopadla, vesekala v něm 400 metrů dlouhý proch. Piloti to nepřežali. Příčina nebyla nikdy úplně objasněná. Ví se, které z pilotů zrovna řídil, stejnak aj to, že šlo o vědomý manévr, ke kterýmu ale nezjistilé jasný důvod. Kousek od místa dopadlo je dneska pomník v podobě ocaso stíhačky. Z Bokové je to dva kiláska po šipkách s jeho reliéfem. Tohle je rád.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny

0: Máte Rádio Hana.
1: Tak co tu vlastně děláš?
2: Přivez mě sem tvůj kámoš. A jsem za to rád. Šla bys co na drink? Počkám na tebe.

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to nějak.
1: Ne, to fakt nejde, dobro, Eli. Ne, čekuj, prostě, že to není zranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzdal žádný.

0: Videl som ťa na YouTube, v tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho,
1: ale fakt tam strašně ční.
2: Podle mě by měl ještě víc.

0: Na co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
2: Omlouvám se za ty gremy.
0: Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

0: Vaše letní rádio.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger, a má povolení vysílat.
2: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedů. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
1: Nejlepší bondovky všech dob poslouchá

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zdravíme všechny filmové fanoušky, všechny movie maniaky, pojďme přechroustat filmové novinky v moravských kinech dalšího prázdninového týdne. Za filmové experty si na nás dělá čas Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, ahoj, jaké jsou top 3 filmové premiéry v moravských kinech tohoto týdne?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska nemůžeme začít snad ničím jiným než snad nejočekávanějším filmem letošního roku. Po Oppenheimerovi se totiž vrací na plátna kin režisér Christopher Nolan. Tentokrát s filmem Odyssea. Matt Damon se představí v hlavní roli Odysseuse, což byl král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Ithaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odyssey Christophera Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festival černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. A to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
3: Vůbec nevím, co mám spravit.
4: Co máme spravit, aby jsme měli lepší číslo?
3: Přijďte jim peníze.
2: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
5: Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Ale tvoje hryzadí.
1: Odyssea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Bijáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Víte, že slovo láska použili slavní Beatles 613krát ve svých písničkách? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: první dobu nevykračuješ, začínáš až na druhou. Počkáš si na ní, jasný?
1: Už jsem ti říkala, že tyhle tance neumím.
0: Tak raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, vás čekají samé optimistické výhledy. Býci, dopřejte si jen ty nejhezčí zážitky. Blíženci, pokud máte našetřeno, tak se na dovolené rozšoupněte. Radci, toužíte po jistotě a stabilitě. Lvi, pokud možno, slevte ze svých nároků. Pany, super je, že napjaté vztahy se uklidňují. Váhy, vaše pozitivní energie přitahuje davy. Štíři, nepodceňujte zdravý životní styl. Střelci, vyhýbejte se hlučným místům. Kozorozi, snažte se o pozitivnější přístup. Vodnáři, o víkendu zapomenete na každodenní stresy. A co my ryby, s nadšením se necháme opečovávat jako nějaké hvězdy.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
1: Jsme Rádio Hana.

0: mimochodem, na Hané prožíváme italské léto.
1: Ahoj, tady Pavel Stovačova, tedy Paulo. Italské léto na Hané je super.
2: Celé prázdniny rozdáváme kávu,
0: sýry,
2: těstoviny
0: a někoho z vás pošleme na luxusní výlet do Bergáma.
3: Když říkáte Itálie, to jsou nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radia Hana.
2: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
0: Ať už máte zrovna nohy v baze.

0: Rádio Hana.
1: Číslo jedna v Olomouckém kraji.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. O tomto víkendu na Moravě počítáme s proměnlivou oblačností, to znamená sluníčko, mraky, občas přehánky anebo bouřky. Odpolední teploty by měly být nejčastěji kolem letní 25. A výhledově příští týden od pondělí do pátku naměříme zhruba 20 až 23 stupňů. A ještě připomínáme, že také v neděli by bio mělo být na dvojce, což pro nás znamená střední zátěž.

0: Italianské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Možná jste už někde byli o podštáto na železné rozhledně, nebo spíš už jenom na jejím torzo. Město si na počátku milénia snažilo rozhledno obnovit, ale nedopadlo to. Ani tak, ale nevhodile flento, če spíš rozhledno dožeta. Sic ne na stejnakým místě, ale rovno na druhé straně města, stojí od roku 2025 rozhledna podštátský rozhraní. Sama o sobě je 7 metrů vysoká, ale pod nohé ji ještě flosl omělej pahorek na kraji vojenského prostoru Líbavá v místě zaniklé Hmilovan. Výhled je od nízkého Jeseníko až po Bílý Karpate. Krom rozhledu je kouzelné i její původ. Postavila jo z valné části své pomoco a dřevěný prvky vyrobila trohláři z jasanu na městských pozemkách hrustlých. Takže oproti podobným stavbám to vešlo za pár šošňů. Tož třeba i proto snaho stojí za to si na podštátský rozhraní vedat. Vede tam opravená asfaltka od místního hřbitova.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu mini festival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
6: Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zdravíme všechny filmové fanoušky, všechny movie maniaky, pojďme přechroustat filmové novinky v moravských kinech dalšího prázdninového týdne. Za filmové experty si na nás dělá čas Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, ahoj, jaké jsou top 3 filmové premiéry v moravských kinech tohoto týdne?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska nemůžeme začít snad ničím jiným než snad nejočekávanějším filmem letošního roku. Po Oppenheimerovi se totiž vrací na plátna kin režisér Christopher Nolan. Tentokrát s filmem Odyssea. Matt Damon se představí v hlavní roli Odysseuse, což byl král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Ithaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odyssey Christophera Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festivalový černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. A to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
3: Vůbec nevím, co mám spravit.
4: Co máme spravit, aby jsme mali lepší číslo?
3: Přijďte jim peníze.
2: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
5: Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Je tvá jich rezať.
1: Odyssea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Biáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Vaše letní rádio.
6: Rádio Hana.

0: 58. Dobré ráno.
1: Bude 7 hodin.
0: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
2: Jdeme na zprávy. Nová odpočívka na D55 na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že u Majetína na dálnici D55 vznikla nová oboustranná odpočívka. Jde o jediné takové zázemí mezi Olomoucí a Přerovem a zároveň o jedinou odpočívku na tahu až do Hulína. Doplníme, že i když je odpočívka Majetín mezi Olomoucí a Přerovem téměř hotová a část funguje jako dočasný sjezd, tak ke svému účelu začne sloužit až po dostavbě úseku D55 Kokory Přerov, což má být v roce 2029.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Míříte v létě do Jeseníku? 15. a 16. srpna totiž ožije Malá Morávka a Karlov pod Pradědem vůbec největším borůvkovým festivalem v Evropě. Oblíbené borůvkové hody nabídnou při svém 25. ročníku řadu novinek i mnohem více prostoru pro tisíce návštěvníků. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 nenese vinu jen strojvedoucí. Drážní inspekce totiž zjistila, že k nehodě výrazně přispělo i systémové pochybení ministerstva dopravy. Bude se dál střídat letní a středoevropský čas? Zatím ano. Ministerstvo práce připravilo návrh nařízení, podle nějž budeme ručičky hodinek posouvat i v letech 2027 až 31. Státy Evropské unie se totiž na zrušení střídání času stále nedohodly.
1: Sport.
2: V neděli vyvrcholí 23. mistrovství světa ve fotbale napínavým finále mezi Argentinou a Španělskem. Zatímco argentinský výběr se pokusí dotáhnout obhajobu zlatých medailí, Španělé budou usilovat o svůj celkově druhý triumf po dlouhých 16 letech. Čeká nás tak obrovský fotbalový svátek, který by si žádný sportovní fanoušek neměl nechat ujít.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
0: i o víkendu.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. O tomto víkendu na Moravě počítáme s proměnlivou oblačností, to znamená sluníčko, mraky, občas přehánky anebo bouřky. Odpolední teploty by měly být nejčastěji kolem letní 25. A výhledově příští týden od pondělí do pátku naměříme zhruba 20 až 23 stupňů. A ještě připomínáme, že také v neděli by bio mělo být na dvojce, což pro nás znamená střední zátěž.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: první Martinou Kvítkou.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, vás čekají samé optimistické výhledy. Býci, dopřejte si jen ty nejhezčí zážitky. Blíženci, pokud máte našetřeno, tak se na dovolené rozšoupněte. Hradci, toužíte po jistotě a stabilitě. Lvi, pokud možno, slevte ze svých nároků. Pany, super je, že napjaté vztahy se uklidňují. Váhy, vaše pozitivní energie přitahuje davy. Štíři, nepodceňujte zdravý životní styl. Střelci, vyhýbejte se hlučným místům. Kozorozi, snažte se o pozitivnější přístup. Vodnáři, o víkendu zapomenete na každodenní stresy. A co my ryby, s nadšením se necháme opečovávat jako nějaké hvězdy.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Hello.

0: pohádkami přímo na nádvoří. A pokud máte raději trochu napětí, na hradě Sovinec po celý den ožívají bájné hradní bestie, kde potkáte třeba šermíře, kouzelníky i sokolníky. A pro milovníky historie hlásí plný letní provoz i hrad Šternberg se svými dvěma okruhy. Tak si užijte začátek dne a hlavně zůstaňte s námi. Nás za chvíli čeká Michal Hrůza z Krypt a také Queenie.
1: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
3: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
2: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
3: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Dobré ráno na

0: Kapela Queen a vaše Radio Hana, se kterým startujete dneska den. Nás čeká Lady Gaga, také kapela Buty, ale přece jenom něco začíná, něco jiného zase končí. A dneska nás čeká závěr mistrovství světa ve fotbale. Tak se pojďme podívat na takový malý přehled toho, co nám letošní šampionát přinesl.
1: Radio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli ráno.
2: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
0: Šampionát jde právě dnes do svého velkého finále. Než se dozvíme nového mistra světa, pojďme si společně připomenout, co všechno letošní mistrovství světa ve fotbale přineslo. O jedno z největších překvapení se postaralo Norsko, které se probojovalo až do čtvrtfinále. Velkou zásluhu na tom měl samozřejmě jeho kanonýr Erling Haaland, který táhl svůj tým turnajem. Skvělý výkon předvedli také Kapverdy. Reprezentace, od které málo kdo čekal postup, se dostala až do vyřazovací části a získala si respekt fotbalového světa. Od čtvrtfinále už ale žádná velká senzace nepřišla. Do semifinále totiž postoupily čtyři nejvýše postavené týmy podle žebříčku FIFA. Španělsko, Argentina, Francie a Anglie. A stejné je to i ve finále, kde se utkají dva nejlepší týmy světa. Španělsko a Argentina. Pokud bychom měli věřit světovému žebříčku, favoritem je Argentina. Jenže právě proto fotbal milujeme. Papírové předpoklady nevyhrávají zápasy. Tak uvidíme, jestli nám letošní mistrovství světa přece jen připraví ještě jedno velké překvapení.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
2: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Možná už po 8 hodině, kdo ví, Rádio Hana je 7.55. Pojďme na aktuality.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Posloucháte zprávy. Vzácnost v olomoucké zoo. Narodilo se tu mládě hrabáče kapského. Odchov tohoto zvířete, které připomíná ušaté prasátko, je velmi náročný. Dosud se v zoo Olomouc podařilo od roku 2017 odchovat 3 mláďata. Ošetřovatelé mu kvůli náročnému odchovu věnují nepřetržitou péči, protože samice se o mládě nestará způsobem obvyklým u většiny savců. Mládě dobře prospívá. Zajíc za 60 tisíc korun. Řidič v Prostějově na Kruháči v Anenské ulici strhl řízení, aby se vyhnul přebíhajícímu zajícovi. To dokázal, ale narazil do sloupu. Nehoda, která se stala ve středu, se obešla bez zranění, ale škoda je 60 tisíc korun. Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že v pondělí začne oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
5: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
4: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Sport.
4: Ve sportu tenis, cesta nasazené dvojky na ITS Cupu v Olomouci, Olomoučanky Anny Siskové končí ve čtvrtfinále mezinárodního podniku. O postup se střetla s krajankou Anetou Kučmovou a padla 1-2 na sety.

0: Pauske, Leto nahané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Jaké počasí nás čeká na Hané? Dopoledne sluníčko, odpoledne projde přes Olomoucký kraj pásmo přehánek a bouřek, které mohou být ojediněle i silné. Později odpoledne budou srážky ustávat a večer se začne obloha vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí až na 27 stupňů Celsia. V pondělí se vrátí klidnější počasí, čekáme jasno až polojasno a jen ojediněle přehánku. K tomu maximálně 23 stupňů. Podle pilového zpravodajství zůstávají ve vzduchu nejvíce zastoupené pily trav, kopřiv a pelinku, které mohou potrápit alergiky. Tak pozor na to.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Se opravuje ulice Zyková, tak tady počítejte s uzavírkou. Pozor si musíme dát i na policejní hlídky, ta je na D1 na trase Vyškov-Říkovice na exitu Kroměříž-Západ. A máme tady i kolonu, tu aktuálně hlásíte v obci Jedovnice v ulici Kopeček. Postát si tu můžeme i 10 minut.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební.

svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Rádio Hana.

0: ale teď se pojďme podívat, čím je dnešek významný.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: 19. červenec je tady, narozeniny dnes slaví fotbalista Pavel Kuka i anglický rockový hudebník, kytarista kapely Queen Brian May. Svátek má každý čenda a čeněk a je tady i národní den daiquiri. Je to jeden z nejslavnějších klasických kubánských koktejlů, patří mezi naprosté základy světové mixologie a jeho kouzlo tkví v minimalismu. Bílý kubánský rum, čerstvá limetka a cukrový syrup. Možná něco slavíte? Tak si připijte právě daiquiri. Všechno nejlepší a my jedeme dál.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Tady je Rádio Haná.

0: dopoledne doladí slovenský harmonikář. Je to skvělý program pro celou rodinu. A přesně takový skvělý program pro celou rodinu máme i na rádiu Hana. Čeká nás Robbie Williams, Cyndi Lauper a nebo One Republic.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.

0: kapelu Křištof, ale třeba jste si přivstali a vyrážíte s námi na cyklový let. No, tak to pro vás máme super tip.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše cyklorádio a další cyklotip nás zavede na Jantarovou stezku. Čeká nás krásná příroda Drahanské vrchoviny i pohodové kilometry směrem na Prostějovsko. Na telefonu je opět cykloexpert Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
3: Dobrý den a znovu zdravím všechny cyklisty.
2: Kam se dnes tedy na Jantarové stezce vydáme? Čím je tahle trasa zajímavá?
3: Pozvu vás teda dneska na Drahanskou vrchovinu, kde se dostaneme pohodově autobusem s cyklopřívěsem, který nás vytáhne z Prostějova až na celou Drahanskou vrchovinu. Z té Drahanské vrchoviny pak máte dvě možnosti, kratší a delší. Ta kratší pojede kousíček s vojenským prostorem a vrátíte se přes Pumov zpátky do Prostějova. Ta delší, ta vás dostane do Konice a pak kolem Rouže vede nová cyklostezka až do Prostějova.
2: Jantarová stezka, pro jaký typ kol je vhodná?
3: Doporučil bych treková kola a co se týká, kdo by mohl, tak celá rodina. Krásná cesta, pořád z kopce, malinké kopečky na Drahanské vrchovině máme, ale jinak je to z kopce a cyklistika na Rumží, to nikdo, kdo ještě nezažil, ať přijde a zažije to.
2: Jaké zajímavosti nebo místa po cestě určitě stojí za zastávku?
3: Tak na té Drahanské vrchovině, tam máme nádhernou rozhlednu na Repeších nebo nad Repechama. Pak dole u té cyklostezky Romže jedeme kolem vodního toku, přejíždíme přes třeba přes Kražisko, kde nebo Čertovy rybníky, dostáváme se kolem Běleckého mlýna až do Prostějova.
2: To byl další tip na cyklový let po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému a užijte si cestu i krásy Hané a Drahanské vrchoviny. Zdravíme, naslyšenou.
3: Taky zdravím všechny cyklisty a posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
4: Nejlepší hudební výběr.

Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Domé Aládžia. Užijte si to. Má

0: Nebude chybět ani Avicii. A zatancujeme si možná i na italský song. Kdo ví, třeba už teď po 9. hodině, tak hlavně poslouchejte dál Radio Hana.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Radia Hana.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Jdeme do Olomouce. Děti si budou hrát v novém. Proměna čeká dětské hřiště v Čechových sadech v Olomouci. Město aktuálně připravuje studii na jeho celkovou obnovu. Součástí obnovy má být i vybudování občerstvení v blízkosti. Vše je ale zatím ve fázi vize. Další podrobnosti o tématu má web report.cz. Pokračuje stavba záchytného profilu plavenin na řece Bečvě u Prosenic u Přerova. Dělníci v uplynulých týdnech dokončili betonáž žeber přelivné zdi. Dílo má chránit před ucpáním mostů při velké vodě.
4: Záchytný profil plavenin nad Přerovem u obce Prosenice navazuje na již dokončená protipovodňová opatření v lokalitách Ukazeta na nábřeží doktora Edvarda Beneše a u tenisového areálu. Po realizaci dojde k ucelené ochraně města až do úrovně 50-leté povodně. Stavba byla zahájena v březnu letošního roku a potrvá přibližně 1,5 roku.
3: Říká za povodní Moravy mluvčí Jana Kučerová. Sport. Víkend přinese nové mistry světa ve fotbale. V sobotu je na šampionátu v Americe na programu od 23 hodin našeho času utkání o třetí místo mezi Francií a Anglií a v neděli se od 21 hodin našeho času střetnou o titul mistra světa Španělsko a Argentina. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Počasí.
0: I když jsme si ráno užívali se sluníčkem, během dne se začne od západu postupně zatahovat a na většinu území dorazí přeháňky a bouřky. Ty mohou být místy i silné a doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami nebo intenzivními srážkami. Večer začne oblačnosti ubývat a bouřky ustávat. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia. V pondělí bude většinou jasno až polojasno a jen výjimečně se objeví krátká přeháňka. Denní maxima se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni. A po přechodu dnešních bouřek nás v noci čeká výraznější ochlazení. V údolích mohou teploty do pondělního rána klesnout až k 6 stupňům.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
0: Na víkendových cestách nás trápí policejní hlídky, jedna je v Držovicích v ulici Konečná, další v Prostějově v ulici Brněnská a chytit vás můžou i v Bruntále na ulici Olomoucká. Tak nohu z plynu, ať nemáte nedělní pokutu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: i v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana.

Ben nám dohrál a my se podíváme do roku 2003. To pobláznil celou Evropu mladík jménem Tiziano Ferro s temnou popovou baladou Serenere, což znamená černé večery. Tiziano měl v té době takový úspěch, že v Itálii nestíhali lisovat jeho desky. Vtipné je, že píseň se stala hlavní hymnou kulturního italského romantického filmu Tři metry nad nebem, kvůli kterému tehdy teenagery po celé Itálii hromadně věšeli zámky lásky na mosty. A vám dneska tento song vyhraje ranní kávičku. Tak pojďme na to. Tiziano Ferro, Serenere.

0: Ferro, který v roce 2003 opravdu dojímal všechny s tímhle skvělým songem Serenere. No a někomu dneska tenhle song vyhrál kávičku, tak kdo pak se nám dovolal?
1: Ahoj, tady je Zuzka z Doloplás.
0: Ahoj Zuzi, voláš z Doloplás, tak jaké tam máte aktuálně počasí?
1: Máme krásně, svítí tady sluníčko, je tady 23 stupňů.
0: Vůbec to nevypadá, že by dneska zase měly přijít nějaké hrozné bouřky, že?
1: Ne, nevypadá.
0: Ale podle meteorologů přijít mají. Co máš vlastně dneska v plánu, když je takováhle předpověď zajímavá?
1: No teď jedeme po nákupech, vyzvednout si nás brigády a odpoledne uvidíme podle toho, jak bude, jestli přijdou bouřky nebo nepřijdou.
0: Jasně, rozhodneš se podle situace. Od nás vyhráváš vynikající kafe, tak mi ještě prozraď, jak máš kafe nejraději, s mlékem, s cukrem, nebo jenom tak, espresso.
1: Mám ráda peso, silné černé peso.
0: No, tak to jsem ráda, protože naše kafe ti určitě radost udělá a po ránu tě pořádně nakopne. Samozřejmě kávou to nekončí, vyhráváš i možnost zařadit se do slosování o prodloužený výlet do Bergama, tak já doufám, že máš radost. Máš ráda i Tošku?
1: No mám.
0: Bergamu jsi byla?
1: Byla jsem tam několikrát, Bergamu jsem nebyla.
0: No, výborně! Takže třeba pojedeš s rádiem Haná Zuzi do Bergama. Budeme ti držet palce.

Jděte na ravazio.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.

0: Na Rádiu Haná vzpomínáme na 90 na hity, na který jsme vyrůstali a přejeme vám příjemné dopoledne. Máme pro vás tipy, jak dokonale strávit dnešní odpoledne a večer. V Olomouci v 17 hodin rozhodně zaměřte do Smetanových sadů v Altánku. Tam v rámci letních promenádních koncertů vystoupí písničkářka Markéta Sýkorová. Pokud dáváte přednost sportu, v Prostějově před muzeem vyrostlo parádní beach volejbalové hřiště a večerní tečku si udělejte v letním kině Mostkovice. Od 9:30 večer tam pod širým nebem promítají dojemné i vtipné drama o parahokejistech. Neporizatelní, neporazitelní. Užijte si neděli a leďte dál, náš nejlepší hudební výběr. Čeká nás Sombr ATC a taky kapela Činasky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
1: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
4: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
1: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
4: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Posloucháte Rádio Haná.

0: Kapela Činasky nesmí na rádiu Hana chybět. Za chvíli zaspomínáme s Meatloaf, anebo bude i James Blunt. Teď ale vyrazíme na víkend, teda na výlet v hanáčtině s našimi furtovníky. A to konkrétně na Protivanovsko.
1: Rádio Hana uvádí hanácky čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Nabíráme směr Protivanovsko. A jí neštěstí patří k Žavoto. Jedno přepomíná pomník Obokovi. 14. října 1988 z přerovského letiště odstartoval MiG-21 se zkošenýma pilotama Jiřím Pohnánem a Attilou Sabou na průzkum počasí na Konicko před cvičným litáním. Po startu v 7.36 se stíhačka v 7.45 ztratila z radaru a přerušila komunikace. Do lesa vletěla rychlostí 900 km v hodině a než dopadla, vesekala v něm 400 metrů dlouhý proch. Piloti to nepřežali. Příčina nebyla nikdy úplně objasněná. Ví se, které z pilotů zrovna řídil, stejnak a i to, že šlo o vědomý manévr, ke kterýmu ale nezjistili jasný důvod. Kousek od místa dopadu je dneska pomník v podobě ocaso stíhačky. Z Bokové je to dva kiláska po šipkách s jeho reliéfem.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.

Šumpersko, také na Litovelsko, ale i přímo na Olomoucko. Tady odstartovala oprava silnice, na kterou jsme čekali neuvěřitelných 60 let. Podrobnosti už nese kolega Tomáš Gottwald a my pokračujeme dál s tím

0: A možná i Erosa Ramazzottiho. Rádio Hana 9.57.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás další zprávy. Oprava cesty na Olomoucku po 60 letech. Ve Vojnicích u Olomouce začaly opravy silnic za desítky milionů korun. Místní se rekonstrukce hlavních i vedlejších komunikací dočkali po desítkách let. Hotovo bude do konce roku. Úplná uzavírka dvou silnic třetí třídy v obci stížila dopravu. Úsekem neprojedou ani autobusy, ty musí jezdit po objížďkách, píše deník. Místní jsou ovšem spokojeni, že rozbité cesty projdou s pomocí Olomouckého kraje obnovou. Novým výtahem už se dostaneme do pater v budově B městského úřadu v Kroměříži. Původní hydraulický výtah z roku 2001 byl už značně poruchový. Město ho proto nahradilo moderní trakční technologií, informuje web Kroměříže. Zlomový bod v pochopení rakoviny. Vědci Masarykovy univerzity v Brně popsali bod zlomu v buňce. Zjistili, jak se rozhodne mezi správným vývojem a cestou k nádorovému bujení. Objev publikoval časopis Science Advances. Brněnský objev sice nepředstavuje nový lék na rakovinu, ale přináší klíčové pochopení vzniku nemoci. Popsaný mechanismus v budoucnu poslouží jako základ pro vývoj přesnější diagnostiky rakoviny. Sport. Olomoucká fotbalová Sigma vylepšuje zázemí pro svou vyhlášenou mládežnickou akademii. V areálu v Řepčíně vznikají nové šatny a moderní prostory pro regeneraci. Podrobnosti o stavbě má web report.cz.
2: Rádio Hana.
3: S námi máte přehled
5: i v neděli.

0: Bauske, leto nahané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Neděle přinese nahanou dvě tváře počasí. Dopoledne polojasno a popoledni čím dál více oblačnosti a přes kraj přejde pásmo přeháněk a bouřek. Ojedinělé mohou být i silné. K večeru budou srážky ustávat a obloha se začne znovu protrhávat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 23 až 27 stupňů. Začátek nového týdne bude podstatně klidnější. V pondělí čekáme jasno až polojasno, přechodně více oblačnosti a jen malou šanci na přeháňku. Teploty budou nižší, většinou mezi 19 a 23 stupni. A jak je na tom zbytek Evropy? Řecko hlásí 37 stupňů a sluníčko. Itálie dokonce neuvěřitelných 45. Naopak na severu Evropy hlásí 15 stupňů Celsia a déšť.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Na nedělní cesty vyrazili i policisté. Číhají na vás na D1 na trase Říkovice Vyškov na exitu Mořice, také v druhém směru na exitu Kroměříž Západ. Nebo ve Valašském Meziříčí v ulici Vsetínská. Narazit na policii můžete i v Prostějově na Brněnské anebo v Uničově na Litovelské. Pozor si dejte i v Kroměříži v ulici Hulínská.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Rádio Hana.
2: A Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Grill na rádiu Hana, 10. hodina odbyla a náš víkendový jukebox začíná. A dneska je opravdu speciální. Nejen, že vám hrajeme na přání, také vám rozdáváme vstupenky na litovelské pivobraní. Slavnosti opravdového bohatství Hané se konají 8. srpna a vy na ně můžete jít s celou partou zdarma. Stačí jen skočit na náš Facebook a do komentářů pod dnešní příspěvek nám napsat, co dneska podnikáte. Nakonec klidně i připište chci na litovelské pivobraní a na konci dnešního jukeboxu, to znamená před 12. vylosujeme jednoho šťastlivce, takže šup na Facebook a rychle pište komentář, ať můžete jít na litovelské pivobraní zdarma. Náš jukebox pokračuje a teď už Cutting Crew.

www.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

Dopoledne s naším jukeboxem a na našem Facebooku nám píšete, co dneska podnikáte. Anička Rubačíková má po dlouhé době volnou neděli, takže nic nedělání je plán na dnešní den, to moc chválíme. Relax je samozřejmě potřeba. Naopak, Martině Ševčíkové relax dneska rozhodně nehrozí. Ta totiž vychytala nedělní směnu v práci, tak přejeme, ať to rychle uteče. A Maruška Novosadová nám tady v rádiu zbíhá sliny, protože dneska peče vynikající meruňkovou buchtu. Tak ať se povede, Maruško. Hlavně nám napište na náš Facebook, protože dneska můžete vyhrát lístky na litovelské pivobraní. Stačí jenom napsat, co podnikáte a nakonec třeba i připsat, že byste rádi na litovelské pivobraní zdarma. No a lístky budou vaše. Losovat budeme na konci dnešního jukeboxu.

0: své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Rádio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Čuráka a Apollo 11 a my teď neseme 7 tipů, kam vyrazit.
1: Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: Přejeme krásnou neděli s naším rádiem. Pokud přemýšlíte, jak naložit se zbytkem dnešního dne, tak neseme super tipy. Začneme přímo v Olomouci. V 17 hodin startuje v Altánku ve Smetanových sadech další skvělý letní promenádní koncert, kde vám odpolední pohodu zpříjemní písničkářka Markéta Sýkorová a její hosté. Pokud dáváte přednost filmovému plátnu, v kině Metropol v 19.30 promítají film Posedlost a v Premier Cinemas můžete v podvečer vybírat z hitů jako sci-fi, Den odhalení nebo horor Smrtelné zlo v plamenech. A nezapomeňte, že v zoo na Svatém kopečku až do západu slunce můžete lovit snímky do velké letní fotosoutěže o nejhezčí mládě. A kam vyrazit bez zbytku regionu? V letním kině Mostkovice ve 21.30 promítají dojemné i vtipné drama o parahokejistech Neporazitelní. V Prostějově před budovou muzea si zase můžete užít večerní pohodu na plážovém volejbalovém hřišti a pokud se nacházíte v horním městě, zdejší hody stále pokračují. Užijte si zbytek neděle s námi.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
1: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gol!
1: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
3: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
1: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
3: To je jasný.
1: S námi jste ve hře každý den.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava Brněnská 57.

0: Vltava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Rádio Hana.

0: rok v našem dopoledním jukeboxu vzpomínáme na 80, ale hlavně dneska také rozdáváme lístky na litovelské pivobraní. Stačí jen napsat na náš Facebook pod dnešní příspěvek, co podnikáte, a nakonec připsat chci na litovelské pivobraní. Po 12. hodině budeme losovat výherce. A co dalšího nás čeká?
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Dáme třeba Martina Garrixe.

0: možná bude i Umberto Tozzi. To je italské leto nahané, třeba už i po 12. hodině. Po 11. hodině samozřejmě. Radio Haná je 10.55.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Začínají zprávy. Vlastivědné muzeum v Olomouci se letos poprvé zapojí do celorepublikového projektu Archeologické léto a nabídne veřejnosti bezplatné komentované prohlídky významných lokalit v regionu. Odborníci z muzea provedou zájemce po místech, jako jsou Ludéřov, Hradiště Rmíz u Laškova nebo Otaslavice. Účastníci tak budou moci přímo v terénu objevovat pozůstatky pravěkých hradišť, mohylových pohřebišť i středověkých hradů. Ačkoliv jsou veškeré vycházky zdarma, zájemci si musí z kapacitních důvodů předem rezervovat místo online. Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že v pondělí začne oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
4: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
3: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Tragédie v pákistánském pohoří Karakoram. Ve čtvrtek tam zemřel 46-letý horolezec Jaroslav Bánský. Český horolezec zahynul po nešťastném pádu během expedice na horu Mašerbrum. Pokoušel se o prvovýstup na tuto horu.
1: Sport.
3: Fotbalové dresy mohou být úplné poklady. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa z roku 1958 se nově v newyorské aukci prodal za rekordních téměř 5 milionů dolarů. Nový majitel tedy za tuto unikátní sportovní relikvii zaplatil v přepočtu zhruba 103 milionů korun.
1: Počasí.
0: Zatím si na Hané užíváme sluníčko, ale to se brzy změní. Popoledni se začne zatahovat a odpoledne přijdou přehánky i bouřky. V pondělí bude v Olomouckém kraji převládat jasno až polojasno. Během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se může objevit přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů. V úterý bude zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a také čekáme přehánky nebo občasný déšť. Večer bude oblačnosti opět ubývat. Odpolední teploty zůstanou mezi 19 a 23 stupni. A jak nám říká pronostika, červenec nese Parna, Krupobytí a Medovice, jestli je hojný na bouřky a vichřice.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
0: V Olomouci aktuálně jezdíme bez nehod, kolon i policejních hlídek. Pozor, ale vědomí.

0: ulici Nádražní, anebo také v obci Držovice v ulici Konečná.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
3: Rádio Hana
1: a Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tady je Rádio Hana.

0: Ale teď už pojďme na trochu té Itálie.
1: Italské léto na Hané.
0: Ano, slyšíte správně, posloucháte italské léto na rádiu Hana. A víte, jak se italsky řekne ty? Ano, je to prostě tu. A přesně tak se jmenuje pecka od Umberta Tozziho z roku 1978. Umberto tehdy zjistilo, že recept na hit je jednoduchý. Stačí ukázat prstem na ženu,

0: toto C a song tu ze 70. let. V té době byl v Itálii tak populární, že jeho účesy podle Hrnce kopírovali kluci od Říma až po Olomouc. Tahle písnička je o absolutní fascinaci jednou jedinou osobou. U nás v tom roce letěl třeba do vesmíru Vladimír Remek a tahle skladba ve stejnou chvíli vystřelila až na vrchol evropských žebříčků. Ale nikdo z našich posluchačů tuto italskou pecku nerozpoznal, no takže dnešní sír schováváme na příště pro někoho dalšího. Italské léto na rádiu Hana pokračuje.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
0: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravaziocafe.cz.
2: Jsme Rádio Hana.
1: Hezké dopoledne.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, pod

0: řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
4: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
5: Rádio Hana
6: a Jukebox.

Hek za vaše rádio Hana, které spolehlivě hraje celou neděli. To stejné se ale nedá říct o sociálních sítích. Facebook a Instagram postihl masivní výpadek a možná ani vám nefungoval nějakou dobu váš facebookový profil. Já to měla stejně, až teď jsem se konečně dostala na náš rádiový Facebook a čekali tam na mě super vzkazy od vás. Dneska si tu pohodu umíte zařídit teda naprosto dokonale. Zatímco pan Jiří se potí u plutny a jeho manželka elegantně relaxuje a na to vzala od ranního krosantu rovnou přes bazén až do večerní výřivky. Miro hned po pobruzení dumal nad smyslem dnešního dne, až si nakonec tekutou odpověď prostě nalil do skleničky a cyklisté s Michalem v čele už za chvíli finišují svůj vlastní Tour de France kolem Moravy. Na našem Facebooku dneska soutěžíme také o lístky na litovelské pivobraní. Stačí napsat příspěvek pod náš komentář, napsat, že chcete na litovelské pivobraní a už za chvíli vyhlásíme výherce lístku zdarma pro celou vaši partu, tak držte.

0: Tina Turner, to je víkendový jukebox na rádiu Hana, kde už mrkneme i na fotbalový šampionát. Ten dneska končí, no tak si to pojďme celé pěkně zhrnout.
1: Rádio Hana, baví nás bavit vás i v neděli.
2: Mistrovství světa ve fotbale, Infoservis.
0: Šampionát jde právě dnes do svého velkého finále. Než se ale dozvíme nového mistra světa, pojďme si připomenout, co všechno letošní mistrovství světa ve fotbale přineslo. O jedno z největších překvapení se postaralo Norsko, které se probojovalo až do čtvrtfinále. Velkou zásluhu na tom měl samozřejmě jeho kanonýr Erling Haaland, který táhl svůj tým turnajem. Skvělý výkon předvedli také Kapverdy, reprezentace, od které málo kdo čekal postup. Klub se dostala až do vyřazovací části a získala si respekt fotbalového světa. Od čtvrtfinále už ale žádná velká senzace nepřišla. Do semifinále totiž postoupily čtyři nejvýše postavené týmy podle žebříčku FIFA. Španělsko, Argentina, Francie a Anglie. A stejné je to i ve finále, kde se utkají dvě nejlepší reprezentace světa. Španělsko a Argentina. Pokud bychom měli věřit světovému žebříčku, favoritem je Argentina. Jenže právě proto fotbal milujeme. Papírové předpoklady nevyhrávají zápasy. Tak uvidíme, jestli nám letošní mistrovství světa přece jen připraví ještě jedno velké překvapení.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.

0: Devadesátky na rádiu Hana nesmí chybět a zatímco vy vzpomínáte, tak my už jsme na našem Facebooku losovali dnešního výherce lístků na litovelské pivobrání a 4 vstupenky pro celou svoji partu vyhrává Helena Poláková. Helenko, moc gratulujeme a doufám, že si to se svojí celou partou pořádně užijete.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: A co nás čeká?

0: možná i nějaká ta italská pecka, kdo ví? Radio Hana, 11.55, pojďme na zprávy.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

Posloucháte zprávy. Vzácnost v olomoucké zoo. Narodilo se tu mládě hrabáče kapského. Odchov tohoto zvířete, které připomíná ušaté prasátko, je velmi náročný. Dosud se v zoo Olomouc podařilo od roku 2017 odchovat 3 mláďata. Ošetřovatelé mu kvůli náročnému odchovu věnují nepřetržitou péči, protože samice se o mládě nestará způsobem obvyklým u většiny savců. Mládě dobře prospívá. Zajíc za 60 tisíc korun. Řidič v Prostějově na Kruháči v Anenské ulici strhl řízení, aby se vyhnul přebíhajícímu zajícovi. To dokázal, ale narazil do sloupu. Nehoda, která se stala ve středu, se obešla bez zranění, ale škoda je 60 tisíc korun. Sport. Útočník Antonín Růsek definitivně přestoupil z SK Sigma Olomouc do FK Jablonec, kde již v podzimní části minulé sezóny hostoval. Vedení olomouckého klubu se s hráčem rozešlo v dobrém, přičemž sportovní manažer Pavel Hapal uvedl, že přestup byl nejlepším řešením pro obě strany s ohledem na Růskovo předpokládané herní vytížení. Po obránci Jiřím Slámovi se jedná již o druhého fotbalistu, který letos v létě zamířil z Androva stadionu na sever Čech.

0: italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Jaké počasí nás čeká na Hané? Dopoledne sluníčko, odpoledne projde přes Olomoucký kraj pásmo přeháněk a bouřek, které mohou být ojediněle i silné. Později odpoledne budou srážky ustávat a večer se začne obloha vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí až na 27 stupňů Celsia. V pondělí se vrátí klidnější počasí, čekáme jasno až polojasno a jen ojediněle přeháňku. K tomu maximálně 23 stupňů. Podle pilového zpravodajství zůstávají ve vzduchu nejvíce zastoupené pily trav, kopřiv a pelinku, které mohou potrápit alergiky. Tak pozor na to.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Olomouci jezdíme bez nehod, ale pozor si musíme dát na D1 na exitu Lipník nad Bečvou Loučka. Tady nám nehodu hlásíte. Bouralo se také v ulici Jirásková v obci Jedovnice a nebo v ulici Jabloňová v obci Přerov. Policejní hlídka na vás číhá aktuálně v Držovicích v ulici Konečná a nohu splynul také v obci Olešnice v ulici Generála Čápka.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Společně.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

krásné nedělní odpoledne na rádiu Hana. Pokud máte po vydatném obědě pocit, že se dnes už k ničemu nedonutíte, tak červencová neděle je za mě jako stvořená pro absolutní nic nedělání. Venku je sice trochu zataženo a vzduch je těžší, možná se u vás objeví i nějaká ta přeháňka nebo bouřka, ale to je ideální výmluva, proč zůstat na gauči. Vyložte si nohy a relaxujte. Rádio Hana vám k tomu nabízí ten nejlepší hudební výběr.

0: celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se

0: Rádio Hana.
1: Tady to žije.
0: Rádio Hana. Tohle je nová domácí muzika. Nová domácí muzika.
1: Rádio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: 19. červenec je tady, narozeniny dnes slaví fotbalista Pavel Kuka i anglický rockový hudebník, kytarista kapely Queen Brian May. Svátek má každý čenda a čeněk a je tady i národní den daiquiri. Je to jeden z nejslavnějších klasických kubánských koktejlů, patří mezi naprosté základy světové mixologie a jeho kouzlo tkví v minimalismu. Bílý kubánský rum, čerstvá limetka a cukrový syrup. Možná něco slavíte? Tak si připijte právě daiquiri. Všechno nejlepší a my jedeme dál.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Jdeme do Olomouce. Děti si budou hrát v novém. Proměna čeká dětské hřiště v Čechových sadech v Olomouci. Město aktuálně připravuje studii na jeho celkovou obnovu. Součástí obnovy má být i vybudování občerstvení v blízkosti. Vše je ale zatím ve fázi vize. Další podrobnosti o tématu má web report.cz. Pokračuje stavba záchytného profilu plavenin na řece Bečvě u Prosenic u Přerova. Dělníci v uplynulých týdnech dokončili betonáž žeber přelivné zdi. Dílo má chránit před ucpáním mostů při velké vodě.
1: Záchytný profil plavenin nad Přerovem u obce Prosenice navazuje na již dokončená protipovodňová opatření v lokalitách Ukazeta na nábřeží doktora Edvarda Beneše a u tenisového areálu. Po realizaci dojde k ucelené ochraně města až do úrovně 50leté povodně. Stavba byla zahájena v březnu letošního roku a potrvá přibližně 1,5 roku.
0: Říká za Povodí Moravy mluvčí Jana Kučerová. Sport. Víkend přinese nové mistry světa ve fotbale. V sobotu je na šampionátu v Americe na programu od 23 hodin našeho času utkání o třetí místo mezi Francií a Anglií a v neděli se od 21 hodin našeho času střetnou o titul mistra světa Španělsko a Argentina. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Počasí. I když jsme si ráno užívali se sluníčkem, během dne se začne od západu postupně zatahovat a na většinu území dorazí přehánky a

0: vlhkosti ubývat a bouřky ustávat. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia. V pondělí bude většinou jasno až polojasno a jen výjimečně se objeví krátká přeháňka. Denní maxima se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni. A po přechodu dnešních bouřek nás v noci čeká výraznější ochlazení. V údolích mohou teploty do pondělního rána klesnout až k 6 stupňům.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava. Na víkendových cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí, ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát také mezi Uničovem a Šumvaldem, tady měří v Nové Dědině, nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Rádio Hana.

0: Dobrou neděli vám přeje vaše Rádio Hana. Prázdniny jsou v plném proudu a určitě už jste na sebe nasadili i plavky a odhalili to nešťastné bříško. Pokud vás trápí i v letošním létě, není divu, právě břicho patří dlouhodobě mezi partie, které trápí ženy i muže nejčastěji. Možná je to i proto, že žádný zázračný cvik na spalování tuku jen na břiše bohužel neexistuje. Jestli na vás něco takového někde vyskočilo, tak podle odborníků je to spíše hloupost. Měli bychom se zaměřit na tři jednoduché věci. Pravidelný pohyb, dostatek spánku a omezení slazených nápojů. Za mě jste všichni krásní takoví, jací jste. Ale pokud vás to trápí, nahubnutí do plavek také není nikdy pozdě, protože i malé změny dokážou během několika týdnů přinést viditelný rozdíl. A ten nejlepší hudební výběr vám k tomu rozhodně taky pomůže. Tak leďte dál, Rádio Hana.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
3: Ahoj, tady Cenfluencer.

0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert.

zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zdravíme všechny filmové fanoušky, všechny movie maniaky, pojďme přechroustat filmové novinky v moravských kinech dalšího prázdninového týdne. Za filmové experty si na nás dělá čas Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, ahoj, jaké jsou top 3 filmové premiéry v moravských kinech tohoto týdne?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska nemůžeme začít snad ničím jiným než snad nejočekávanějším filmem letošního roku. Po Oppenheimerovi se totiž vrací na plátna kin režisér Christopher Nolan. Tentokrát s filmem Odyssea. Matt Damon se představí v hlavní roli Odysseuse, což byl král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Ithaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odyssey Christophera Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festival černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. A to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
3: Vůbec nevím, co mám spravit.
4: Co máme spravit, aby jsme mali lepší číslo?
3: Přijít jim peníze.
2: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
5: Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Ale tvoje hryzadí. Ale jsou mašlička.
1: Odyssea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Bijáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.

0: Máme tu pro vás další zprávy. Oprava cesty na Olomoucku po 60 letech. Ve Vojnicích u Olomouce začaly opravy silnic za desítky milionů korun. Místní se rekonstrukce hlavních i vedlejších komunikací dočkali po desítkách let. Hotovo bude do konce roku. Úplná uzavírka dvou silnic třetí třídy v obci stížila dopravu. Úsekem neprojedou ani autobusy, ty musí jezdit po objížďkách, píše deník. Místní jsou ovšem spokojeni, že rozbité cesty projdou s pomocí Olomouckého kraje obnovou. Novým výtahem už se dostaneme do pater v budově B městského úřadu v Kroměříži. Původní hydraulický výtah z roku 2001 byl už značně poruchový. Město ho proto nahradilo moderní trakční technologií, informuje web Kroměříže. Zlomový bod v pochopení rakoviny. Vědci Masarykovy univerzity v Brně popsali bod zlomu v buňce. Zjistili, jak se rozhodne mezi správným vývojem a cestou k nádorovému bujení. Objev publikoval časopis Science Advances. Brněnský objev sice nepředstavuje nový lék na rakovinu, ale přináší klíčové pochopení vzniku nemoci. Popsaný mechanismus v budoucnu poslouží jako základ pro vývoj přesnější diagnostiky rakoviny. Sport. Olomoucká fotbalová Sigma vylepšuje zázemí pro svou vyhlášenou mládežnickou akademii. V areálu v Řepčíně vznikají nové šatny a moderní prostory pro regeneraci. Podrobnosti o stavbě má web report.cz.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i o víkendu.

0: Moldavské léto nahané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Neděle přinese nahanou dvě tváře počasí. Dopoledne polojasno a popoledně čím dál více oblačnosti a přes kraj přejde pásmo přeháněk a bouřek. Ojedinělé mohou být i silné. K večeru budou srážky ustávat a obloha se začne znovu protrhávat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 23 až 27 stupňů. Začátek nového týdne bude podstatně klidnější. V pondělí čekáme jasno až polojasno, přechodně více oblačnosti a jen malou šanci na přeháňku. Teploty budou nižší, většinou mezi 19 a 23 stupni. A jak je na tom zbytek Evropy? Řecko hlásí 37 stupňů a sluníčko. Itálie dokonce neuvěřitelných 45. Naopak na severu Evropy hlásí 15 stupňů Celsia a déšť.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Doprava.
2: Olomouci můžete narazit na uzavírku v ulici Polívkova. Probíhá tady až do 6. srpna rekonstrukce vodovodního řádu. Opravy se dotknou i okolních ulic Petelínova a Škroupova. A dopravní omezení nás čeká na Bruntálsku. Už v pondělí začne oprava silnice 55 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu.
4: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Music.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Jsme Rádio Hana.

0: má pro vás jednu letní pikošku. Věděli jste, že podle psychologů lidé v létě častěji zapomínají své sny, protože spí kvůli teplu neklidněji. Pokud se vám dnes v noci nic nezdálo, nezoufejte, teď v dělém stavu si to bohatě vynahradíme. Pustíme vám totiž pecky, které vás spolehlivě probudí k životu. Rádio Hana a ten nejlepší hudební výběr pokračuje už za moment.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
10: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na Kartek Group.

0: o čem se píše?
1: Zatímco vy posloucháte, my zjišťujeme novinky v našem regionu. Týden před ligou oznámila Sigma Olomouc odchod jednoho z hráčů. Z Androva stadionu přestoupil do FK Jablonec útočník Antonín Růsek. Na Hané skončil po 5 letech. V Jablonci byl na hostování v loni na podzim, píše Olomouc.cz. Prostějov se chlubí novými lavičkami. Dětské hřiště u Abrahamka nově zdobí kvalitní posezení v přírodním stylu. Podrobnosti píše Olomoucký Report. A v Přerově oslaví v příštím roce útulek pro zatoulaná zvířata 30 let od svého založení. Kolik psů a koček aktuálně čeká v útulku na nový domov, se dozvíte v Přerovském deníku. A my jedeme dál.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: Začínají zprávy. Vlastivědné muzeum v Olomouci se letos poprvé zapojí do celorepublikového projektu Archeologické léto a nabídne veřejnosti bezplatné komentované prohlídky významných lokalit v regionu. Odborníci z muzea provedou zájemce po místech, jako jsou Ludéřov, Hradiště Rmíz u Laškova nebo Otaslavice. Účastníci tak budou moci přímo v terénu objevovat pozůstatky pravěkých hradišť, mohylových pohřebišť i středověkých hradů. Ačkoliv jsou veškeré vycházky zdarma, zájemci si musí z kapacitních důvodů předem rezervovat místo online. Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že v pondělí začne oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
1: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
0: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Tragédie v pákistánském pohoří Karakoram. Ve čtvrtek tam zemřel 46-letý horolezec Jaroslav Bánský. Český horolezec zahynul po nešťastném pádu během expedice na horu Mašerbrum. Pokoušel se o prvovýstup na tuto horu. Sport. Fotbalové dresy mohou být úplné poklady. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa z roku 1958 se nově v newyorské aukci prodal za rekordních téměř 5 milionů dolarů. Nový majitel tedy za tuto unikátní sportovní relikvii zaplatil v přepočtu zhruba 103 milionů korun.
2: Počasí. V pondělí bude v Olomouckém kraji převládat jasno až polojasno. Během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se může objevit přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů. V úterý bude zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a také čekáme přehánky nebo občasný déšť. Večer bude oblačnosti opět ubývat. Odpolední teploty zůstanou mezi 19 a 23 stupni. A jak nám říká pranostika, červenec nese Parna, Krupobytí a Medovice, jestli je hojný na bouřky a vichřice.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
4: Doprava.
2: Olomouci na Stupkově ulici prochází obnovou silnice i chodníky a také budeme mít nové osvětlení. Těšit se můžeme i na nová parkovací místa. Uzavírka tady bude trvat až do 24. srpna, tak s tím počítejte. A v Šumperku je stále uzavřen most přes řeku Desnou na ulici Hraběšická. Objíždíme to do konce července.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
4: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Rádio

0: Nedělní odpoledne je tady ideální čas na odpolední kávu a něco sladkého k tomu. Obloha je sice dneska taková všelijaká, občas zatažená a možná i u vás zrovna spadlo pár kapek, ale ruku na srdce, u horkého šálku a dobrého dezertu se na nějaké mraky hned zapomene. Udělejte si chvíli sami pro sebe a nechte se hýčkat. Rádio Haná je tu jenom pro vás.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Kam vyrazit?
1: Přejeme krásnou neděli s naším rádiem. Pokud přemýšlíte, jak naložit se zbytkem dnešního dne, tak neseme super tipy. Začneme přímo v Olomouci. V 17 hodin startuje v Altánku ve Smetanových sadech další skvělý letní promenádní koncert, kde vám odpolední pohodu zpříjemní písničkářka Markéta Sýkorová a její hosté. Pokud dáváte přednost filmovému plátnu, v kině Metropol v 19.30 promítají film Posedlost a v Premier Cinemas můžete v podvečer vybírat z hitů jako sci-fi, Den odhalení nebo horor Smrtelné zlo v plamenech. A nezapomeňte, že v zoo na Svatém kopečku až do západu slunce můžete lovit snímky do velké letní fotosoutěže o nejhezčí mládě. A kam vyrazit ve zbytku regionu? V letním kině Mostkovice ve 21.30 promítají dojemné i vtipné drama o parahokejistech Neporazitelní. V Prostějově před budovou muzea si zase můžete užít večerní pohodu na plážovém volejbalovém hřišti a pokud se nacházíte v horním městě, zdejší hory stále pokračují. Užijte si zbytek neděle s námi.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
2: Je to gól!
0: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
0: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava Brněnská 57.

0: Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Poslucháte správy.
1: Vzácnosť v olomoucké zoo. Narodilo sa tu mládě hrabáče kapského. Odchov tohoto zvířete, ktoré pripomína ušaté prasátko, je veľmi náročný. Dosud sa v zoo Olomouc podařilo od roku 2017 odchovať 3 mláďata. Ošetřovatelé mu kvôli náročnému odchovu venujú nepřetržitou péči, pretože samice sa o mládě nestará spôsobom obvyklým u väčšiny savců. Mládě dobře prospívá. Zajíc za 60 tisíc korun. Řidič v Prostějově na Kruháči v Anenské ulici strhl řízení, aby se vyhnul přebíhajícímu zajícovi. To dokázal, ale narazil do sloupu. Nehoda, která se stala ve středu, se obešla bez zranění, ale škoda je 60 tisíc korun.
0: Sport. Útočník Antonín Růsek definitivně přestoupil z SK Sigma Olomouc do FK Jablonec, kde již v podzimní části minulé sezóny hostoval. Vedení olomouckého klubu se s hráčem rozešlo v dobrém, přičemž sportovní manažer Pavel Hapal uvedl, že přestup byl nejlepším řešením pro obě strany s ohledem na Růskovo předpokládané herní vytížení. Po obránci Jiřím Slámovi se jedná již o druhého fotbalistu, který letos v létě zamířil z Androva stadionu na sever Čech.

0: Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Jaké počasí nás čeká na Hané? Dopoledne sluníčko, odpoledne projde přes Olomoucký kraj pásmo přeháněk a bouřek, které mohou být ojediněle i silné. Později odpoledne budou srážky ustávat a večer se začne obloha vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí až na 27 stupňů Celsia. V pondělí se vrátí klidnější počasí, čekáme jasno až polojasno a jen ojediněle přeháňku. K tomu maximálně 23 stupňů. Podle pilového zpravodajství zůstávají ve vzduchu nejvíce zastoupené pily trav, kopřiv a pelinku, které mohou potrápit alergiky. Tak pozor na to.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Na víkendových cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí, ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát také mezi Uničovem a Šumvaldem, tady měří v Nové Dědině, nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Společně.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Rádio Hana.

Posloucháte Rádio Hana, je tu neděle s datem 19. července a právě druhá polovina července je obdobím, kdy u nás dozrává spousta letního ovoce. Meruňky, borůvky, rybíz nebo první švestky mají díky velkému množství slunečního svitu vyšší obsah přírodních cukrů a proto bývají sladší než na začátku sezóny. Takže pokud přemýšlíte, co si dáte dneska za odpolední svačinku, rozhodně s ovocem nešlápnete vedle. Teď totiž chutná úplně nejlépe. My vám k tomu pošleme dál ten nejlepší hudební výběr, ale teď už pojďme mrknout na naše italské léto.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
4: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
3: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
4: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
8: Rádio Hana.
9: Nejlepší

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Jsme Rádio Hana a těší nás, že jste ve společnosti naší stanice. Vyprodané arény, obrovské emoce a sportovní výkony, které berou dech. Nechte složité tabulky stranou a vychutnejte si s námi ty nejzajímavější příběhy a kuriozity, které letošní mistrovství světa přináší. Nabízíme vám je v našem pravidelném fotbalovém infoservisu.
2: Mistrovství světa ve fotbale infoservis.
1: Šampionát jde právě dnes do svého velkého finále. Než se ale dozvíme nového mistra světa, pojďme si připomenout, co všechno letošní mistrovství světa ve fotbale přineslo. O jedno z největších překvapení se postaralo Norsko, které se probojovalo až do čtvrtfinále. Velkou zásluhu na tom měl samozřejmě jeho kanonýr Erling Haaland, který táhl svůj tým turnajem. Skvělý výkon předvedli také Kapverdy, reprezentace, od které málo kdo čekal postup. Klub se dostala až do vyřazovací části a získala si respekt fotbalového světa. Od čtvrtfinále už ale žádná velká senzace nepřišla. Do semifinále totiž postoupily čtyři nejvýše postavené týmy podle žebříčku FIFA. Španělsko, Argentina, Francie a Anglie. A stejné je to i ve finále, kde se utkají dvě nejlepší reprezentace světa. Španělsko a Argentina. Pokud bychom měli věřit světovému žebříčku, favoritem je Argentina. Jenže právě proto fotbal milujeme. Papírové předpoklady nevyhrávají zápasy. Tak uvidíme, jestli nám letošní mistrovství světa přece jen připraví ještě jedno velké překvapení.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
0: Tohle je Rádio Hana.

0: 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Jdeme do Olomouce. Děti si budou hrát v novém. Proměna čeká dětské hřiště v Čechových sadech v Olomouci. Město aktuálně připravuje studii na jeho celkovou obnovu. Součástí obnovy má být i vybudování občerstvení v blízkosti. Vše je ale zatím ve fázi vize. Další podrobnosti o tématu má web report.cz. Pokračuje stavba záchytného profilu plavenin na řece Bečvě u Prosenic u Přerova. Dělníci v uplynulých týdnech dokončili betonáž žeber přelivné zdi. Dílo má chránit před ucpáním mostů při velké vodě.
3: Záchytný profil plavenin nad Přerovem u obce Prosenice navazuje na již dokončená protipovodňová opatření v lokalitách Ukazeta na nábřeží doktora Edvarda Beneše a u tenisového areálu. Po realizaci dojde k ucelené ochraně města až do úrovně 50-leté povodně. Stavba byla zahájena v březnu letošního roku a potrvá přibližně 1,5 roku.
2: Říká za povodní Moravy mluvčí Jana Kučerová.
0: Sport.
2: Víkend přinese nové mistry světa ve fotbale. V sobotu je na šampionátu v Americe na programu od 23 hodin našeho času utkání o třetí místo mezi Francií a Anglií a v neděli se od 21 hodin našeho času střetnou o titul mistra světa Španělsko a Argentina. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Počasí.
4: I když jsme si ráno užívali se sluníčkem, během dne se začne od západu postupně zatahovat a na většinu území dorazí přehánky a bouřky. Ty mohou být místy i silné a doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami nebo intenzivními srážkami. Večer začne oblačnosti ubývat a bouřky ustávat. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia. V pondělí bude většinou jasno až polojasno a jen výjimečně se objeví krátká přehánka. Denní maxima se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni. A po přechodu dnešních bouřek nás v noci čeká výraznější ochlazení. V údolích mohou teploty do pondělního rána klesnout až k 6 stupňům.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Olomouci můžete narazit na uzavírku v ulici Polívkova. Probíhá tady až do 6. srpna rekonstrukce vodovodního řádu. Opravy se dotknou i okolních ulic Petelínova a Škroupova. A dopravní omezení nás čeká na Bruntálsku. Už v pondělí začne oprava silnice 55 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Rádio Hana.

0: Neděli si užíváte s Rádiem Hana, odpoledne nám už pomalu končí a možná na vás s blížícím se večerem padá lehká nedělní nostalgie z toho, že víkend pomalu končí, ale nezoufejte. Poslech oblíbených písniček dokáže okamžitě snížit hladinu stresu v těle až o polovinu. Takže žádný splín zítra z práce. My vám tu správnou energii do žil napumpujeme hned teď. Ten nejlepší hudební výběr na Rádiu Hana pokračuje dál.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
9: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: 19. červenec je tady, narozeniny dnes slaví fotbalista Pavel Kuka i anglický rockový hudebník, kytarista kapely Queen Brian May. Svátek má každý čenda a čeněk a je tady i národní den daiquiri. Je to jeden z nejslavnějších klasických kubánských koktejlů, patří mezi naprosté základy světové mixologie a jeho kouzlo tkví v minimalismu. Bílý kubánský rum, čerstvá limetka a cukrový syrup. Možná něco slavíte? Tak si připijte právě daiquiri. Všechno nejlepší a my jedeme dál.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Oprava cesty na Olomoucku po 60 letech. Ve Vojnicích u Olomouce začaly opravy silnic za desítky milionů korun. Místní se rekonstrukce hlavních i vedlejších komunikací dočkali po desítkách let. Hotovo bude do konce roku. Úplná uzavírka dvou silnic třetí třídy v obci stížila dopravu. Úsekem neprojedou ani autobusy, ty musí jezdit po objížďkách, píše deník. Místní jsou ovšem spokojeni, že rozbité cesty projdou s pomocí Olomouckého kraje obnovou. Novým výtahem už se dostaneme do pater v budově B městského úřadu v Kroměříži. Původní hydraulický výtah z roku 2001 byl už značně poruchový. Město ho proto nahradilo moderní trakční technologií, informuje web Kroměříže. Zlomový bod v pochopení rakoviny. Vědci Masarykovy univerzity v Brně popsali bod zlomu v buňce. Zjistili, jak se rozhodne mezi správným vývojem a cestou k nádorovému bujení. Objev publikoval časopis Science Advances. Brněnský objev sice nepředstavuje nový lék na rakovinu, ale přináší klíčové pochopení vzniku nemoci. Popsaný mechanismus v budoucnu poslouží jako základ pro vývoj přesnější diagnostiky rakoviny.
0: Sport.
2: Olomoucká fotbalová Sigma vylepšuje zázemí pro svou vyhlášenou mládežnickou akademii. V areálu v Řepčíně vznikají nové šatny a moderní prostory pro regeneraci. Podrobnosti o stavbě má web report.cz.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v neděli.

0: Italské léto nahané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Neděle přinese nahanou dvě tváře počasí. Dopoledne polojasno a popoledně čím dál více oblačnosti a přes kraj přejde pásmo přeháněk a bouřek. Ojedinělé mohou být i silné. K večeru budou srážky ustávat a obloha se začne znovu protrhávat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 23 až 27 stupňů. Začátek nového týdne bude podstatně klidnější. V pondělí čekáme jasno až polojasno, přechodně více oblačnosti a jen malou šanci na přeháňku. Teploty budou nižší, většinou mezi 19 a 23 stupni. A jak je na tom zbytek Evropy? Řecko hlásí 37 stupňů a sluníčko. Itálie dokonce neuvěřitelných 45. Naopak na severu Evropy hlásí 15 stupňů Celsia a déšť. Na Stupkově ulici prochází obnovou silnice i chodníky a také budeme mít nové osvětlení. Těšit se můžeme i na nová parkovací místa. Uzavírka tady bude trvat až do 24. srpna, tak s tím počítejte. A v Šumperku je stále uzavřen most přes řeku Desnou na ulici Hraběšická. Objíždíme to do konce července.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Společně.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

večer, zdravím vás do všech koutů naší krásné Hané. Cítíte tu letní touhu po dobrodružství? Statistici spočítali, že právě uprostřed července lidé nejčastěji touží po exotické dovolené. Pokud letos nikam neletíte, nevěžte hlavu. S našimi hity vás totiž přeneseme na ty nejkrásnější pláže světa i bez letenky a dlouhého balení kufru. Užívejte si léto tam, kde jste. Rádio Hané je totiž všude s vámi.

0: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
4: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
3: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
4: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše cyklorádio a další cyklotyp nás zavede na Jantarovou stezku. Čeká nás krásná příroda, Drahanské vrchoviny i pohodové kilometry směrem na Prostějovsko. Na telefonu je opět cykloexpert Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a znovu zdravím všechny cyklisty.
1: Kam se dnes tedy na Jantarové stezce vydáme? Čím je tahle trasa zajímavá?
2: Pozvu vás teda dneska na Drahanskou vrchovinu, kde se dostaneme pohodově autobusem s cyklopřívěsem, který nás vytáhne z Prostějova až na celou Drahanskou vrchovinu. Z té Drahanské vrchoviny pak máte dvě možnosti, kratší a delší. Ta kratší pojede kousíček s vojenským prostorem a vrátíte se přes Plumov zpátky do Prostějova. Ta delší, ta vás dostane do Konice a pak kolem Rouže vede nová cyklostezka až do Prostějova.
1: Jantarová stezka, pro jaký typ kol je vhodná?
2: Doporučil bych treková kola a co se týká, kdo by mohl, tak celá rodina. Krásná cesta, pořád z kopce, malinké kopečky na Drahanské vrchovině máme, ale jinak je to z kopce a cyklistika na Rumží, to nikdo, kdo ještě nezažil, ať přijde a zažije to.
1: Jaké zajímavosti nebo místa po cestě určitě stojí za zastávku?
2: Tak na té Drahanské vrchovině, tam máme nádhernou rozhlednu na Repeších nebo nad Repechama. Pak dole u té cyklostezky Romže jedeme kolem vodního toku, přejíždíme přes Kražisko, kde nebo Čertovy rybníky, dostáváme se kolem Běleckého mlýna až do Prostějova.
1: To byl další tip na cyklový let po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému a užijte si cestu i krásy Hané a Drahanské vrchoviny. Zdravíme, naslyšenou.
2: Taky zdravím všechny cyklisty a posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: zprávy Rádia Hana.
1: Začínají zprávy. Vlastivědné muzeum v Olomouci se letos poprvé zapojí do celorepublikového projektu Archeologické léto a nabídne veřejnosti bezplatné komentované prohlídky významných lokalit v regionu. Odborníci z muzea provedou zájemce po místech, jako jsou Ludéřov, Hradiště Rmís u Laškova nebo Otaslavice. Účastníci tak budou moci přímo v terénu objevovat pozůstatky pravěkých hradišť, mohylových pohřebišť i středověkých hradů. Ačkoliv jsou veškeré vycházky zdarma, zájemci si musí z kapacitních důvodů předem rezervovat místo online. Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že v pondělí začne oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
2: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
1: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Tragédie v pákistánském pohoří Karakoram. Ve čtvrtek tam zemřel 46-letý horolezec Jaroslav Bánský. Český horolezec zahynul po nešťastném pádu během expedice na horu Mašerbrum. Pokoušel se o prvovýstup na tuto horu.
0: Sport.
1: Fotbalové dresy mohou být úplné poklady. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa z roku 1958 se nově v newyorské aukci prodal za rekordních téměř 5 milionů dolarů. Nový majitel tedy za tuto unikátní sportovní relikvii zaplatil v přepočtu zhruba 103 milionů korun.
0: Počasí.
3: V pondělí bude v Olomouckém kraji převládat jasno až polojasno. Během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se může objevit přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů. V úterý bude zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a také čekáme přeháňky nebo občasný déšť. Večer bude oblačnosti opět ubývat. Odpolední teploty zůstanou mezi 19 a 23 stupni. A jak nám říká pronostika, červenec nese Parna, Krupobytí a Medovice, jestli je hojný na bouřky a vichřice. Na víkendových cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí, ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát také mezi Uničovem a Šumvaldem, tady měří v Nové Dědině, nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Vlnami Rádio Haná.
1: Hezký víkend.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Ladíte ten nejlepší hudební výběr na rádiu Hana. Díky, že si s námi užíváte neděli 19. července. Sluníčko nám dneska zapadá zhruba 10 minut před devátou, takže stále si užíváme opravdu dlouhé dny. A to je super, protože když je dlouho jasno, mozek má tendenci brát večer jako ještě pořád den a máme pocit, že toho stihneme mnohem víc. Tak toho využijte na maximum, dožiňte třeba všechny vaše resty, co se nastřádali přes týden, a nebo si jen pořádně dlouho odpočiňte na zahrádce. Za chvíli už pokračuje dál ten nejlepší hudební výběr.
1: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: zjišťujeme novinky v našem regionu. Týden před ligou oznámila Sigma Olomouc odchod jednoho z hráčů. Z Androva Stadionu přestoupil do FK Jablonec útočník Antonín Růsek. Na Hané skončil po 5 letech. V Jablonci byl na hostování v loni na podzim, píše Olomouc.cz. Prostějov se chlubí novými lavičkami. Dětské hřiště u Abrahámka nově zdobí kvalitní posezení v přírodním stylu. Podrobnosti píše Olomoucký Report. A v Přerově oslaví v příštím roce útulek pro zatoulaná zvířata 30 let od svého založení. Kolik psů a koček aktuálně čeká v útulku na nový domov, se dozvíte v Přerovském deníku. A my jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Hana.

Ahoj, tady Richard Krejčo z kapely Krejštof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

Hudební rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana. 80 v 8.

pochutnáte na skvělých těstovinách a odpoledne k letnímu vínu dostanete luxusní italské

0: před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum taky pětky a na příjezdu od Teplic tam policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Haná.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma.
4: Tady to známe.
2: Aktuální dopravu pro vás vysíláme.
6: Rádio Haná. Tady jsme doma. Rádio Haná.
3: Přejeme

0: Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme 90.

0: Svět kolem nás se zbláznil.
1: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
0: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
1: Přes 3,5 hodiny.
0: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
1: A je to prostě totální balzám na duši.
0: Rádio Haná.
1: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
2: Rádio Haná.
3: 90 v 9.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: 19. červenec je tady, narozeniny dnes slaví fotbalista Pavel Kuka i anglický rockový hudebník, kytarista kapely Queen Brian May. Svátek má každý čenda a čeněk a je tady i národní den daiquiri. Je to jeden z nejslavnějších klasických kubánských koktejlů, patří mezi naprosté základy světové mixologie a jeho kouzlo tkví v minimalismu. Bílý kubánský rum, čerstvá limetka a cukrový syrup. Možná něco slavíte? Tak si připijte právě daiquiri. Všechno nejlepší a my jedeme dál.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe. Rádio Haná.
0: Tady jsou Hanáci. Hrajeme doma i při práci.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.

je letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zdravíme všechny filmové fanoušky, všechny movie maniaky, pojďme přechroustat filmové novinky v moravských kinech dalšího prázdninového týdne. Za filmové experty si na nás dělá čas Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, ahoj, jaké jsou top 3 filmové premiéry v moravských kinech tohoto týdne?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska nemůžeme začít snad ničím jiným než snad nejočekávanějším filmem letošního roku. Po Oppenheimerovi se totiž vrací na plátna kin režisér Christopher Nolan. Tentokrát s filmem Odyssea. Matt Damon se představí v hlavní roli Odysseuse, což byl král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Ithaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odyssey Christophera Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festivalový černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. A to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
3: Vůbec
4: nevím,
3: co mám
4: spravit. Co máme spravit, aby jsme měli lepší číslo?
3: Přijďte peníze.
2: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
5: Cigáry sterilizujeme laparoskopicky. Je tvoje hryzadí.
1: Odyssea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Bijáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Rádio Haná.
0: Vaše letní rádio.
6: Léto je tady.
7: A Rádio Haná je všude s vámi.
6: Na pláži.
7: Na chalupě.
6: V práci.
7: I na letní brigádě.
6: Fakt nás.

0: nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radiana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
1: nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana. Rádio Hana.
3: Vaše letní rádio.

drahá říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno,

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Vaše letní rádio. Rádio Hana.

0: Začínají zprávy.
1: Vlastivědné muzeum v Olomouci se letos poprvé zapojí do celorepublikového projektu Archeologické léto a nabídne veřejnosti bezplatné komentované prohlídky významných lokalit v regionu. Odborníci z muzea provedou zájemce po místech, jako jsou Ludéřov, Hradiště Rmíz u Laškova nebo Otaslavice. Účastníci tak budou moci přímo v terénu objevovat pozůstatky pravěkých hradišť, mohylových pohřebišť i středověkých hradů. Ačkoliv jsou veškeré vycházky zdarma, zájemci si musí z kapacitních důvodů předem rezervovat místo online. Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že v pondělí začne oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
2: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
1: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Tragédie v pákistánském pohoří Karakoram. Ve čtvrtek tam zemřel 46-letý horolezec Jaroslav Bánský. Český horolezec zahynul po nešťastném pádu během expedice na horu Mašerbrum. Pokoušel se o prvovýstup na tuto horu. Sport. Fotbalové dresy mohou být úplné poklady. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa z roku 1958 se nově v newyorské aukci prodal za rekordních téměř 5 milionů dolarů. Nový majitel tedy za tuto unikátní sportovní relikvii zaplatil v přepočtu zhruba 103 milionů korun.
3: Počasí. V pondělí bude v Olomouckém kraji převládat jasno až polojasno. Během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se může objevit přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů. V úterý bude zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a také čekáme přeháňky nebo občasný déšť. Večer bude oblačnosti opět ubývat. Odpolední teploty zůstanou mezi 19 a 23 stupni. A jak nám říká pronostika, červenec nese Parna, Krupobytí a Medovice, jestli je hojný na bouřky a vichřice.
4: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Hana.
1: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
0: na Rádio Hana. Rádio Hana.
2: Christian Grey.
3: Jsem Anastázie Steelová.

0: Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.
1: What do you

0: proměňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.
2: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.

WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.